0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Fajn. Vždycky hot.

0: prchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Fajn. Fajn. Vždycky hot.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Ξύπνη οστού. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trochu utrhne.
1: Fajn.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn. All the hits. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Dobré ráno, v 7 hodin v 1 minutu v neděli. Startujeme druhý den fajn víkendu s Míšou. Já doufám, že jste plně ready, ale jestli ne, nevadí. Znova je víkend, je neděle, to znamená ideální čas na odpočinek. Jestli právě teď jdete třeba na dovolenou, no tak si pustíme nějaký super songy, dáme si fajn témata. Za chvilku si řekneme, co je dneska vůbec za den a taky budeme vybírat songu pro lepší den. No ale to až během dneška, jo. Zatím si teprve odpočineme u našich songů. Jestli třeba pracujete stejně jako já, tak vám odpočinek 100% bodne.
1: Fajn víkend.
0: A co je lepší na odpočinek než Fastboy Clock Clock Born Again?

Neskutečný Cameron Vitko, my ho Kingdom of Fear u nás na Fajnu a my si oslavíme narozky. Ne teda celebritky, ale jednoho songu, takže vlastně taky celebritky, protože i songy jsou u nás v playlistu extrémní celebritky a věřím, že ho znáte. Je úplně ideální pro neděli, protože je krásně chillovej. Super song, kterýho si vyčistíte hlavu, odpočinete si, vlastně nemáte žádný tlak, nic, jenom relaxujete. The Weeknd, Save Your Tears. Banger, který slaví 6 let. Já doufám, že jste se pořádně zaposlouchali, protože my si celý banger dáme právě teď u nás na Fajnu. Pojďte do toho s náma.

0: Massive Shoulder, Waterfalls. Neskutečná rozhejbávačka v 7 hodin a 22 minut. U nás při Fine Weekendu s Míšou a já doufám, že jste plně ready, protože věřím, že zrovna česká zvědavost je docela velký téma. No a za chvilku se možná ještě víc zvětší, protože prej budete moc vědět, kolik vydělává váš kolega. Zase se něco mění, samozřejmě Evropa přepisuje další pravidla, no a prej možná budeme moc vědět, kolik kdo vydělává. Jsou země, kde už je to dávno zavedený, kde tadyhle není úplně novinka, naopak spíše to docela běžná věc. No, u nás ještě ne, ale možná bude, no ale víte co, o to máš za chvilku. Do té doby třeba Chemical Brothers jejich Go, taky za chvilku, na fajnu.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.

Save My Love. Neskutečná rozhejbávačka při neděli. No a možná vás rozhejbe i další informace, kterou pro vás mám. Je to jednoduchý, budete moct zjistit, kolik bere kolega. Jo, myslím si, že zrovna Češi jsou docela lidi, kteří chtějí vědět, jestli tamhle ten vedle nebere víc než já. Ten, co sedí u vedlejšího stolu a vlastně dělá míň než já. Co když bere víc? Tuhle otázku si určitě pokládá hodně lidí, jak říkám, minimálně u nás v Čechách, protože zrovna třeba v českých komediích je tohle téma dost velký a častokrát někdo někomu závidí nebo potřebujeme od někoho vidět něco dalšího a tak dále a tak dále. To znamená, že já si myslím, že tahle novinka bude velice populární. Jde o to, že prostě Evropská unie zavádí nový pravidla pro větší transparentnost mest, prostě chce, aby si byli prostě všichni rovní. To znamená, budeme muset vědět, kolik průměrně lidi v té firmě berou. Jak to nakonec dopadne, jestli to nakonec opravdu se zavede, to si budeme muset počkat, ale třeba se to zavede a my reálně budeme moct vědět, kolik berou ostatní lidi ve firmě. No, tak uvidíme, třeba se strhne i válka, že jo, v té dané firmě, protože jak je možný, že Franta bere o cent víc než já? No, na to si budeme muset počkat, ale na to se nebudete muset počkat, jsou naše songy. Za Luku Kungs nebo teďkon Luis Capaldi Survive u nás na Fajnu.

0: Lamač našich dívčích srdcí Justin Bieber, Speed Demon. 7.43 při Fine Weekendu s Míšou, no a zase padnul rekord. Tenhle týden se něco překonalo. No ale o co půjde, o tom si společně popovídáme až za chvilku, přece jenom ještě si musíme dát nějaký songy. Bude tady třeba neskutečná Bella Kay nebo Alex Warren. Je toho strašně moc, buďte u toho s náma, tohle všechno za chvilku. Are you ready for this?
1: Jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hey, I'm Gracie Abrams.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
4: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
5: Fajn. Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz. Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
9: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
8: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
9: Chevrolet Corvette,
8: Camaro Bumblebee,
9: Ford Mustang GT,
8: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
9: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
8: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
9: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
11: Na internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.

Fever Dream. Song, který nám zpříjemňuje dopoledne na fajnu, no stejně jako teploty. Nebudeme si dávat počasí, nebojte, my překonáme další rekord, který vlastně už jsme překonali a věřím, že strašně moc z vás doufá, že už minimálně v dalších dnech nepřekonáme, protože 4. srpna padnul další teplotní rekord. Bylo přes 40 stupňů, což je nádhera, protože já sama nemám ráda takový ty teploty 35, vlastně i těch 30, protože člověk je úplně totálně spocenej, vyřízený, hotovej. No a my jsme to ještě víc navýšili. No ale nebojte, ty teploty jen tak nespadnou. Jste rádi? No, jde celkově o to, že minimálně do půlky srpna ještě pořád budou tyhle ty obrovský letní teploty. Na druhou stranu musíme si je užít. Lidi, co se rádi opalujou, se aspoň můžou opálit, chytit ten bronz, dostat tu skvělou barvičku, kterou si přejou, aby se pak neopálili nebo nespálili někde jinde. Věřím, že v Čechách je to těžší než třeba v zahraničí. No ale víte co, máme léto. Až bude zima, budeme si stěžovat, že je moc zima. Teď máme léto, stěžujeme si, protože je moc teplo. No a na co se nikdy nestěžujeme, jsou naše songy na fajnu. S holkou Calvin Harris, nebo teďkon už užel Moving to the Sun u nás na fajnu.

Darling, I Need Your Love, banger, se kterým uzavíráme naši první společnou hoďku. A já doufám, že jste plně ready, protože za chvilku si dáme nějaký to počásko, otevřeme si tu druhou a věřím, že společně se pořádně ještě pobavíme. Doufám, že jste ready. Are you ready for this?

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Právě teď máme 18 stupňů Celsia, dnešní denní maxima okolo 31, nejmíň 14, no ale to až přes noc, to znamená dneska slunečno, jasno, kdokoliv se bude chtít opálit, máte možnost, vyndejte si lehátka, ručníky, běžte někam na zahradu nebo třeba i na koupák, dneska je ideální počasí.
0: Fajn. Na internetu je hodně věcí.
2: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
2: Vždycky hot.

čau lidi, otvíráme společně naši druhou hoďku. Já věřím, že si to užijeme. Hele, jednu hoďku už si užíváme, to znamená, že to jde dobře. Jo, já jsem to shrnula jedním slovem, jde to dobře. Nebo víte co, ještě to malinko povýším, jde to naprosto skvěle. Stejně jako jdou skvěle různý bizárky a ty přesně budeme probírat tady v té hojce. Já doufám, že jste plně ready, stejně na jeden super TikTok trend, který si dáme právě teď. B.O.B. nebo Hayley Williams, jejich Airplanes na fajnu.

se nám krásně hodí k dalšímu tématu Benson Booneho Sorry, I'm here for someone else. A na fajnu si dáme pár rad k randění. Nebojte, já vám radit nebudu, já sama ty zkušenosti nemám vždycky úplně nejlepší. No ale je tady týpek, který to vyřešil speciálně. Vyšel si s ženskou na rande, řekl si jo, bude to hezký, prostě bla bla bla bla bla bla. No ale pak si všimnul, jak ona jedla. Jo, prostě zašli si někam na kávičku, dali si croissanty a on jí potom řekl, jíš vždycky tak hodně? Opravdu vždycky sníš 7 croissantů, to je trošku moc, ne? No, jako asi každá žena se jeho skoro partnerka urazila, protože nikdo nemá rád, když dostává právě takovýhle hodnocení. To je stejný jako říct partnerovi nebo partnerce, a to vždycky piješ tolik? Věta, která vždycky baví sociální sítě, no tak teďkon baví trošičku něco jiného, a to přesně 7 croissantů a žádný druhý rande. Jednoduše prosím vás, neptejte se, jestli opravdu ty lidi tolik jí, tolik pijou a tolik dělají tyhle ty věci, protože se třeba může stát, že na prvním rande jste jednoduše nervózní. To znamená, že třeba víc toho vypijete, nebo víc toho sníte, nebo jste prostě přirozený, no ale to je v hodně málo situacích. Víte co, poznejte se s těma lidma, třeba takových 5 rande, řekněme, nebo aspoň 3. Jo, dáme si krásný číslo, který vždycky funguje, a to je 3 rande a potom čau čau. Nebo třeba 3 songy a potom další moje super inteligentní keci. Teď už Rugel, její Pretty on Paper, potom další 2 pecky, ale to se budete muset nechat překvapit právě teď na fajnu.

nejlepší z hit parád. To nejlepší ze streamů. To nejlepší

0: Eminem, jeho Houdini. V 8 hodin a 23 minut. A my se musíme podívat na další bangry z našeho playlistu. Bude tady třeba Tame Impala, Jenny, jejich Dracula. Song, který už docela dlouho existuje, pak se udělal tenhle super collab, no a máme ho tu znova. Vždycky, když se songy malinko předělají, tak mají jiný vibe, no a třeba vyletí. A s tímhle bangrem se to extrémně povedlo. A proto si ho na Fajnu dáme za chvilku úplně celý.
1: Největší hudební hvězdy. This is Taylor Swift. Hi, it's Harry Styles. Hi, I'm Olivia Dean. Sleduj Fajn. Fajn.
2: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
3: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
3: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
4: My name is Somber.
5: What up, it's Kehlani.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Back to the hit.

Jedna z největších novinek, Olivia Rodrigo, Stupid Song. U nás při Fajn víkendu s Míšou. No a zavřeme si politiky do klece. Tohle z toho se děje v Itálii každý rok. No já si moc nedokážu představit, že by někdo u nás v Česku zavřel politiky do klece a potom by čekal, co se stane, nebo dobře, čekal, to je asi trošičku silný slovo. Oni tu klec ponoří do řeky, aby potrestali každýho politika kvůli tomu, co řekl nebo co udělal. No, u nás v Česku bychom asi po jedné téhle zkušenosti už žádného politika neměli, protože mám strach, jestli by někdo ty politiky nakonec i vytáhnul, ale je to vlastně zajímavá tradice a vlastně si myslím, že díky téhle tradici by si politici hodně dávali pozor na to, co řeknou, a věřím, že v Itálii si musí dávat pozor na to, co řeknou, protože představa, že vás někdo zavře do klece, ponoří do řeky a vlastně teoreticky nemusí vytáhnout, nebo samozřejmě nemusí vytáhnout, vždycky je vytáhnou, protože furt jsou to jenom lidi, ať udělají cokoliv, takže vytáhnou. Ale vlastně ta představa, že vás nemusí vytáhnout, musí být neskutečně děsivá. Ale co není nikdy děsivý, jsou naše songy. Teď už Måneskin, Begin, právě teď na Fajnu.

Lawson's Meet Me in Love. 8 hodin a 41 minut na Fajnu. A já mám pro vás hrozně jednoduchou otázku. Umíte uvěřit úplnému nesmyslu? No je to hrozně jednoduchý. Někdo vám něco řekne, třeba kamarád, kamarádka, nebo rodič, celkově člověk, který ho znáte. Vlastně to teoreticky může být i učitel. No ale ta informace je totální blábol. Něco, co si ten člověk buď vymyslel, nebo přikrášlil, a vlastně to není pravda. No a když potom zjistíte, že ten člověk neměl pravdu a celou dobu jste věřili blbosti, tak jestli dokážete přiznat, že ano, spletl jsem se, ten člověk mi buď lhal, nebo tu informaci sám si vyložil špatně. Umíte to třeba i přiznat? 724-634-634, napište mi a za chvilku si na tohle téma. Umíte to třeba i přiznat? 724-634-634, napište mi a za chvilku si na tohle téma dáme menší talk, protože

0: v autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
0: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz. Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Fajda. V 8.50 na Fajnu. A já jsem před chvílí položila otázku, jestli jste schopný uvěřit úplnému nesmyslu. Šlo o to, že když vám například kamarád, rodič, učitel, kdokoliv, koho znáte a komu věříte, řekne něco nesmyslného nebo věc, která není pravda a vy se třeba za nějakou dobu dozvíte, že to je pravda, tak za prvý, jestli umíte přiznat, že jste se mýlili, nebo že jste ten člověk, který vám řekl tu informaci, mýlil, a jestli jste schopný uvěřit čemukoliv, co vám vaši známí řeknou. Napsala například Terka: čau Míšo, ano jsem, mám hrozně ráda svoji rodinu, svoje kamarády a celkově moji blízký a upřímně cokoliv mi řeknou, tak já tomu většinou bezmezně věřím. Což ano, většinou, když nám řekne něco právě takovýhle okolí, tak tomu věříme mnohem víc, no ale napsal například Lukáš. Upřímně, jeho zpráva mě strašně překvapila. Ten to má úplně naopak, protože on napsal: čauky, já ne. Upřímně, moji kamarádi už mi tolikrát řekli informace, které nejsou pravda. Nechci říct, že lhali, protože pro ně to byla pravda, no ale já jsem se potom dozvěděl, že právě ty informace pravda nejsou. No tak očividně dokonce tady máme i lidi, kteří si musí ověřovat to, co jim ostatní řeknou. Ne, já chápu, jak to Lukáš myslel, prostě občas se stane, že se lidi neověřují informace. Někde něco zaslechnou, drbíky, ten drbík se 20krát přemění, potom nám to řeknou a my jsme jako máme novou informaci, ale ta vlastně není pravda, dozvíme si to malinko pozdě. No ale co je vždycky pravda, tak jsou songy na Fajnu. Za chvilku Zaladal jsem nebo teďkon Benjamin Steer, Dog Eat Dog na Fajnu.

0: Skutečná Zara Larsson, Lush Life, banger, se kterým uzavíráme naši druhou společnou hoďku. Jsme v půlce a já doufám, že jste plně ready na další, ve který si dáme nějaký ty bulvárky, bizárky, no ale taky si společně pořádně popovídáme, ale na to si budete muset počkat. Yeah,
1: yeah. Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě.
1: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bistra. Tiny Greens. tinygreens.cz.
4: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
5: Let's

0: Kupuj teď na kavagorila.cz.
1: Máme 20 stupňů Celsia, dnešní denní maxima okolo 31, naopak nejmín 19, to znamená, jestli se rádi opalujete, ideální čas na to si vzít lehátko, ručník, obecně cokoliv, roztáhnout si to a opálit se. Dneska můžete chytat bronz, no ale doporučuji radši nějaký SPF-ko, klobouk, vodu, opálit se, ne spálit.
2: Fajn. To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
3: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Vždycky hot.

Dobrý dopoč, čau lidi, dvě hoďky už jsme tady společně a otvíráme třetí, no ale trošičku jinou, protože celou dobu jsme byli vlastně ve fajn ránu. Teďko máme fajn dopoledne, protože už je 9 hodin a vždycky v 9 hodin startuje dopoledne. Ideální čas na super talk, to znamená připravte si telefonní číslo 724-634-634 a za chvilku se vás na něco zeptám a já doufám, že vy už budete plně ready. Do té doby naše songy třeba Beberexa, Damiano, David, Born with a Broken Heart právě teď u nás na fajnou.

Ride It, song, který nám zlepšuje dopoledne při Fine Weekendu s Míšou v 9 hodin a 10 minut. A konečně bude talk. Co dneska lidi hledají od vztahu? Obrovská otázka, hlavně kvůli tomu, že ženy mají nějaký preference, muži mají nějaký preference a častokrát se neshodujou. No jo, mě teď zajímají ty vaše preference posluchačů Fajnu. 724-634-634, co konkrétně vy od vztahu hledáte? Co potřebujete ve vztahu? Jestli třeba jste žena a chcete, aby vám muži nosili kytky, nebo otvírali dveře, nebo jestli jste třeba muž a chcete, aby žena vařila, všechno je povolený. Cokoliv, co preferujete, chcete od svý druhý polovička, je úplně jedno, jestli se vám líbí muži, ženy, fakt vůbec tady to není důležitý. Jediný co, tak potřebuji odpověď na otázku, co hledáte od vztahu. 724 634 634. Za chvilku si o tom popovídáme malinko víc. Do té doby Viktor Kal, Grey 256. Jak vypadá den na Fajnu.

0: Red Disco High Hopes, song, který nás pořádně probere a rozhejbe v 9 hodin a 20 minut na Fajnu. A my se jdeme podívat, co potřebujete od vztahu, nebo obecně, co hledáte ve vztazích. Například taková Nelly z Mostu, tak je s manželem už 13 let. A po letech společného soužití, vzájemného naslouchání a x tisíc kompromisů jsou dokonale sehraní a preference už teď tolik neřeší jako před dětmi a před svatbou. To je hustý, ale vlastně to dává smysl, protože když jste ještě mladý, tak hledáte dokonalýho partnera, partnerku, no ale vlastně po těch letech se nějakým způsobem formujete společně, až vznikne ta krásná souhra. Děkuju, Nelly. Vlastně by to tak i mělo být, krásná odpověď. Děkuju moc a já vám pošlu další song. Jenom pro vás už za chvilku Somber Homewrecker. Věřím, že si to užijete se všema ostatníma posluchačema Fajnu.
1: Fajn Radio. Leto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: Atención, señoras y señores!
1: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
0: Yeso!
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
0: La Tropical!
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.

Dash, Gold Dash. Na fajnu. No, je to jednoduchý, jestli máte rádi alkohol, znamená to, že jste inteligentní. Výrok, který dokonce i potvrdili vědci, protože prej, když máte vyšší IQ, tak častěji saháte po sklence alkoholu. Je to neuvěřitelný? Vlastně ani ne. Protože vlastně člověk, když moc přemýšlí, což častokrát je právě znak vyššího IQ, ne vždycky, ale často, tak právě potřebuje se odreagovat. No a když nemáte správný odreagování, no tak se odreagujete jinak. A častokrát alkohol je to nejjednodušší. No, není to vždycky nejlepší řešení, jednoduše není to nikdy nejlepší řešení a je vždycky fajn se malinko uklidnit, než šáhnete právě po té sklence. Na druhou stranu, když jdete třeba s holkama, nebo třeba s klukama na pivo, nebo chápeme se s kamarádama, s kamarádkama, si někam sednou, dáte si sklenku, vyčistíte si tím hlavu, tohle je v pohodě. Horší je, když pijete sami doma a právě o tom je tahle studie, o který vám tady teď říkám, že vlastně lidi s vyšším IQ častěji si doma otevřou třeba lahvinku, nebo pivo, nebo víno. A jako na jednu stranu, když si dáte jednou za čas doma i klidně sami vlastně skleničku nebo to pivo, není na tom nic špatného, jenom je blbý, když už to hraničí s alkoholismem. To už je potom trošičku jiný obrázek. No ale co je vždycky pozitivní, tak jsou naše songy za hluku Dominic Fike nebo už teďkon One Republic. Neskutečný song, Story of My Life na fajnu.

0: vybírání víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme taky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: neskutečný song, který nám dojíždí v 9 hodin a 40 minut. Jera Spiro, neskutečná. No, prostě jednoduše tohle bylo neskutečný a teďkon mě zajímá, jak moc vy budete na fajnu neskutečný. Protože mě zajímá vaše odpověď na otázku 724-634-634. Mám tady dva songy a který z nich je nejvíc top? Jednoduchá otázka, no ale teď záleží, jestli bude stejně jednoduchá i odpověď. Jako první Kellyn, Viktor Sheen, jejich Safír. Ale ještě je tu jeden song. Adele, Rolling in Deep. Který z nich vyhraje? 724-634-634, Kellyn nebo Adele? Je to čistě na vás. A potom si celý song pustíme u nás na Fajnu, ale to až za chvilku. Fajn Weekend s
1: Míšou. Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
4: Vyslev se na to, Franto!
5: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
6: To nejlepší z rádia a to, co už do rádia radši než Fajn.
7: It's Bruno Mars.
8: I'm Lily Beatty.
9: It's Sabrina Carpenter.
10: Music. Fajn.

Red Eyes, song, který nám dojel v 9 hodin a 51 minut na Fajnu. A my máme výherce. Před chvílí jsem vám pustila dva songy a ptala jsem se, který je lepší, jaký si pustíme. A výherce byl vlastně docela jasný. Včera to bylo nerozhodně. Dneska to bylo absolutně jasný. Neříkám, že Adele neměla své zástupce. Měla. No ale Holt Killin a Victor Sheen, ty jsou na tom malinko jinak. Jejich Safír vás očividně baví. No mám pro vás dobrou zprávu. My si Safír dáme teď koncelej na Fajnu. Ladies,

Naší třetí společnou hoďku ukončuje Pam Rabbit díky jejímu bangru Soustřeď se. Já doufám, že jste si užili jak tuhle songu, tak taky tuhle hodinku, protože my společně pokračujeme do té poslední, ale předtím dáme si nějaký rychlý počásku, nebo třeba otevřeme samozřejmě další hoďku.

0: série trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn. Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
1: Právě teďka máme 22 stupňů Celsia, dnešní denní maxima okolo 1.30, to znamená, jestli chcete opálit, máte ideální den, ale doporučuji s nějakým tím SPFkem, je lepší se opálit, a ne spálit, nebo obecně i super je u sebe mít třeba láhev vody, hodí se.
0: Fajn.
2: Na internetu je hodně věcí.
0: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
2: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
0: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Sleduj Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.
1: Vždycky.

Dobrý dopol, čau lidi, 10 hodin přesně ideální čas na odstartování naší třetí společný hoďky, ve který bude například ženská logika. Ano, možná někoho urazím, buďte na to ready, ale já věřím, že to budete brát jako srandu. Hele, berte to s nadhledem, je to fakt jenom pro zlepšení nálady, nechci nikoho urazit, není záměr, aby se někdo urazil, naštval, neposlouchal, ne. Má to čistě zábavný potenciál, nic jiného. Pochopili jsme se, super. To znamená, do té doby, než bude ženská logika, si dáme třeba Evu Farnou, nebo teďkon už bude Dua Lipa Trading Season u nás na Fajnu.

Miles Smith nám právě na Fajnu řekl svoje nice to meet you a já vám teďko řeknu vlastní nice to meet you v podobě ženský logiky. Panové, já vám dám menší radu. Když s váma žena argumentuje, tak je to dobře. Ne, opravdu. I když je nepříjemná, malinko zlá, třeba se vám i nelíbí, co vám říká. Ano, může vás to bolet, ale je to pořád ještě dobře. No, dávala bych si pozor ve chvíli, kdy přestane argumentovat. Když je sticha, je to blbý.

0: nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Aguilera a neskutečný letní song Moves Like Jagger. Já doufám, že i vy jste se při tomhle super songu rozhejbali. No, my si na fajnu dáme třeba Bebe Rexu, zpěvačku, která vystoupila na Slovensku a udělala tam obrovský poprask. Co přesně řekla, říct do éteru opravdu nemůžu, mohla bych z toho mít i já problém, ale ona žádný problém neměla. Naopak, extrémně to tam rozjela a vlastně Slováky docela zaujala. Ale o tom si společně popovídáme za chvilku. Do té doby třeba One Republic. Za chvilku na fajnu.
1: To nejlepší z hitparád. Streamu.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

Max Warning Back. V 10:31 na Fajnu s Míšou. A my si dáme Beberexu, no ale nejen tak, její songy v éteru máme pořád, jo, pořád prostě Beberex a Faithless, jejich New Religion. Na tenhle song jsem například extrémně zvyklá, ale o song mi nejde. Jde mi přímo o ní, která byla na Slovensku, no a zkusila mluvit slovensky, jenom se to povedlo jinak, než by si podle mě ona sama představovala, protože ona se snažila říct ahoj, jak se máš, no ale někdo, nevím kdo, jí řekl, čo ti, a to poslední slovo říct nemůžu, protože prostě do éteru se prostě mluvit nemůže. Kdo ví, třeba to byla marketingová strategie, stejně jako u Dua Lipy, když byla prostě u nás v Česku a snažila se zpívat česky. Doufám, že ne, protože, nebo takhle, já vlastně doufám, že jo, protože její právě slovenština byla extrémně vtipná a také extrémně sprostá, což samozřejmě sprostý slova vždycky nejvíc zaujmou. A nebo vždycky nejvíc zaujmou samozřejmě songy Fajnu, ať už Avicii, Wake Up, Wake Me Up u nás na Fajnu.

0: Khalid, Drive Into Me. A my si musíme společně dát ještě jeden z posledních bangrů na Fajnu. Nebojte, nechci vás strašit, posledních, samozřejmě to je silný slovo, posledních při Fajn víkendu s Míšou. Máme před sebou 20 minut a já věřím, že z těch 20 minut společně extrémně užijeme. Budou tady právě buď Pink Panthers a Zara Larsson z jejich Stateside, nebo třeba Bella Kay, I Love It, I Love It, I Love It, protože všechny songy mi prostě I Love It. Ne, já už toho nechám, víte co, užijeme si to spolu, potom přijde Kuba, no, je to jednoduchý. Pokračujte s náma, s Fajnem. It's the weekend. Weekend in the city. Yep, yep. Fajn víkend s Míšou. Turn it up to the max.
1: Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz. Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
3: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
2: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
3: Chevrolet Corvette,
2: Camaro Bumblebee,
3: Ford Mustang GT,
2: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
3: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
2: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
3: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Fajn. Vždycky hot, vždycky hit.
6: My name's Jonah Ray.

I love it song, který nám dojíždí v 10 hodin až 47 minut na Fajnu, a já doufám, že jste plně ready, protože Fajn Weekend s Míšou končí. Přesně tak, 4 hoďky za náma, je to tak, bohužel, ale nebojte, přichází Kuba, který jako vždycky je plně připravený. A já upřímně věřím, že si to s ním užijete. Tak zase ve čtvrtek, vlastně v pátek. Můj bože, já jsem mimo. Tak čau. Fajn víkend s Míšou.

0: Pinkne ostu. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne. Fajn.
1: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.
1: Čau kámoši, ještě si dáme rychlý počasíčko, než se na to vrhneme. Dneska se teplota vystoupá až na 32 stupňů, obloha bude polojasná a šťastná, bez srážek. Ideální den vyrazit někam k vodě, ale počítej se, že večer přibude oblačnosti.
2: Fajn. To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Vždycky hot.

0: Čau, vítám vás u víkendového show s Kubou Kaliánem. Dneska si povíme něco o tom, jaký je váš zaručený lék na kocovinu, ale ještě předtím si dáme pár pěkných písniček, třeba Kalina Stein 27. Vítej mezi náma, takže určitě poslouchejte dál, ať tohle nepřijdete. A jo, jdeme na to.
1: Fajn víkend. Fajn víkend.
2: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důležité.

0: Alan Walker a Salim Solheim Fade, to nám teďka dohrává na fajnu, máme 11 hodin 10 minutek, teďka, ne? Za chviličku? Za minutku máme 11 hodin 10 minutek a mě zajímá, máme za sebou víkend, včera byl Addict, určitě jste všichni byli někde pařit a mě zajímá, co je ten váš zaručený lék na kocovinu? Je to lax okurek nebo si dáváte dortíček k snídani? Napište mi to na číslo 724-634-634 a kdo ví, já se třeba inspiruju těmhle vašima návrhama a vysvobodíte mě z mojí dnešní kocoviny, kterou mám po včerejšku a uvidíme, co mi napíšete, budu se těšit a mezi tím si dáme nějaký pěkný písničky. Fastboy, Beautiful Life. U nás na fajnu.
1: Fajn víkend s Kubou. Fajn.

0: Tiesto Ava Max, The Motto, to nám právě teďka dohrává na fajnu, 11 hodin, 20 minut. A já jsem se vás na začátku hodiny ptal, co je váš zaručený lék na kocovinu, a vaše odpovědi jsou teda opravdu geniální. Nejlepší je procházka v přírodě s domácím mazlíčkem, v mém případě je to svině Evička, pozdravuje vás Pepík z Řep. Procházka v přírodě je určitě definitivně dobrý lék, ale to bohužel tady v rádiu teďka nepůjde, stejně jako nepůjde tenhle ten tip. Ahoj, nejlepší lék na kocovinu je pít dál. Life is a beach. Jan. Honzo, díky ti moc za tenhle ten opravdu úžasný tip. Myslím si, že kdybych to aplikoval tady v rádiu, tak by to vysílání bylo fakt vtipný, jo? A uvidíme. Třeba se to někdy povede. Teďka jdeme dál.
1: Fajn víkend s Kubou. Fajn. Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Party, to nám právě teďka dohrává na fajnu. 11 hodin, 31 minut. A stačí si myslet, že jste se dobře vyspali. A ono to tak fakt bude. Váš mozek může a bude fungovat líp. Ukázala to aspoň teda studie, ve které věci účastníkům namluvili, jakou měli kvalitu spánku. Jedný skupině prostě řekli, že měli nadprůměrnou REM fázi, druhý, že spali mizerně. Čísla si ale úplně vymysleli a bez ohledu na to, jak se reálně ty lidi vyspali, tak oni pak podle toho, co jim řekli, měli výsledky v testu, který jim dali. Test to byl ohledně pozornosti. Nejlíp dopadli právě ti, kteří jim řekli, že spali výborně, a nejhůř dopadli ty, kteří jim řekli, že se vyspali mizerně, což je obvious. Takže možná stačí všechno je jenom o tom, co si myslíme a o tom, jaká je síla naší vlastní mysli. Třeba stačí si prostě říct, že jsme dobrý a o dobrý opravdu budeme. Teď nevím přesně, jak se tomu slovíčku říká, napište mi to klidně někdo na naše číslo 724634634, ale už vím, manifestace, ano, měli byste si manifestovat, že jste se dobře vyspali a budete mít skvělý den. Stejně jako my si vymanifestujeme tuhle tu skvělou písničku Gigi Perez, Sailor Song.
1: Fajn víkend s Kubou.
2: Fajn.

Benson Boone, The Time of My Life, to nám právě teďka dohrává na Fajnu. Tohle je úplně úžasná písnička. Benson Boone vydal tuhle písničku přesně na svoje 24. narozeniny, což je docela pěkný, pěkný dáreček. A my si pustíme za chvilku taky tuhle písničku. Moje nejoblíbenější Rue Gail, Wishful Thinker, to nám za chvilku bude hrát na Fajnu. Tahle ta mladá holka je součástí naší Next Generation a já na ní nemůžu být víc hrdý. Se těším, až o téhle holce uslyšíme jako o popové hvězdě. Tak za chvíli.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

Taylor Swift, Opalaj, to nám teďka dohrálo na fajnu. 11 hodin 51 minut a já mám pro vás takovou zprávu, která by vás snad mohla rozespát. Cestování na dovolený je prostě nepohodlný, to všichni víme, není to žádnej čajíček, ale svý o tom může vyprávět Poník, který se musel na trajektu narvat do Citroenu C1, abyste věděli, Citroen C1 je o malinko větší kára než třeba například takový Smart, který ho můžete vidět různě na silnicích v Praze. Chudák tenhle ten Poník musel být narvaný na dveřích a musel mít skrčenou hlavu, aby se do tohohle auta vůbec vešel. A samozřejmě to lidem vadilo a nějaká paní oznámila mistrovi na trajektu, že tam je tenhle ten Poník a že se jí to moc nelíbí. Oni samozřejmě řekli, že o tom vědí a všeho se chytl jeden místní aktivista, který samozřejmě po nich teďka jde. Není to úplně legrace, nicméně ta představa toho narvaného Poníka v tom autě je prostě věc, která mě rozespívá. Já doufám, že vás třeba taky, a pokud ne a spíš s ním soucítíte, tak se na mě nezlobte. Prostě jsem se musel zasmát. A teď už půjdeme dál. Sabrina Carpenter, House Tour.

0: Audrey Hubbard, Sue Me, to nám teďka dohrál na fajnu. Máme 11 hodin, 57 minut a to znamená jediný, my se společně vrhneme do další hodinky.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Trenduje na TikToku. Máme na fajn. Máme na fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám. Nový tracky.

0: A jak to vypadá dneska s počasím? V Praze bude teploty se vyšplhají na 32 stupňů, obloha bude jasná až polojasná, bez srážek. Ideální den vyrazit k vodě nebo na výlet. Jenom počítejte s tím, že odpoledne a večer přibude víc oblačnosti. Tak dávejte bacha.
1: Fajn. Na internetu je hodně věcí. Většinu z nich vidět nepotřebuješ. Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas. Instagram, TikTok, YouTube. Sleduj Fajn. Fajn. Vždycky hot.

Čau, já vás vítám ve druhý společný hodince tady na Fajn Víkendu s Kubou Kaliánem. My si v téhle hodince povíme něco, nebo spíš se vás zeptám na to, jak moc dobrý kamarádi jste a jestli byste pomohli kamarádovi v nevěře. A taky si pustíme nějaký fajn písničky. You Will a Amy, Dancing in the Moonlight. Už za chvíli na Fajnu.

Raven Lena, Rex Orange County, Love Me Not, nám teďka dohrála na fajnu 12 hodin 9 minutek, za minutku 12 hodin 10 minutek, krásná neděle. A já se chci zeptat, jak moc jste velký držáci, když jde o kamarády? Nebo spíš obecně, jak moc jste velký držáci pro všechny lidi okolo sebe? Zjistíte, že kámošova přítelkyně nebo třeba kolegův partner podvádí, ale oni o tom nevědí. Jo? Řeknete jim to, nebo mlčíte a necháváte je v nevědomosti. Ale já jako vím, že je to taková ta nekonečná debata, některý lidi říkají, nemám právo prostě zasahovat do cizího vztahu, jiný lidi říkají, on to musí vědět, tohle je prostě moje morální povinnost. Mě zajímá, jak to vidíte vy. Prostě napište mi na číslo 724-634-634, jestli byste to řekli, anebo jestli byste si to nechali pro sebe. A já si ty vaše odpovědi pak přečtu a společně si poměříme, jaká převaha mezi váma je a co je vlastně teda správně. Zkusíme si to obhájit, anebo naopak vyvrátit. A než se tak stane, dáme si nějakou příjemnou songu, třeba Khalid, Love, Tied Up. Teďka na fajnu.

0: internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fine.

0: Artemas, I like the way you kiss me, to nám právě teďka dohrála na fajnu. 12 hodin, 19 minut. A já jsem se na vás na začátku hodiny zeptal, zda byste řekli svýmu kolegovi nebo cizímu člověku o nevěře, kdybyste se o ní dozvěděli. A většina z vás mi napsala, že je to takový komplikovaný. Kdyby to byl blízký kamarád, tak ano, a cizí člověk spíš ne. Nejlíp to vystihl Míra, záleží na tom, jak dobře znám toho člověka. Kámošovi bych to řekl hned, cizímu člověku na asi ne, protože by mi to nevěřil. A já bych řekl, že tohle je totálně vystihuje celou tu problematiku. Já bych asi taky nevěřil cizímu člověku, kdyby mi prostě řekl, že mě třeba přítelkyně podvádí, a myslím si, že většina lidí to takhle má, že prostě tomu cizímu člověku nevěříte víc, než někomu, kdo je vedle vás už nějakou dobu. A je to asi dobře, na druhou stranu to je možná důvod, proč se to spoustu lidí nikdy nedozví. Nevím přesně, jak to může být. Nicméně my půjdeme dál. Leony, Don't Worry, hraje na fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn. Vždycky hot,
2: vždycky fresh.
1: Fajn.
3: Tahické léto v Aquapol Praha už je tady.
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapol Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapol.cz.
6: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee. Let's

0: Káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Back to the hits.

Tam právě teďka dohrálo na fajnu. Máme 12 hodin, 29 minut a já se chci zeptat, víte, která je nejoblíbenější a nejlepší mobilní hra všech dob? Podle nedávné fanouškovské ankety na sociálních sítích to vyhrál Clash of Clans, tahle strategie finského studia Supercell z roku 2012, kde máte vesnici a tvoříte vojáčky, dokázala vydělat už přes neuvěřitelných 5,5 miliardy dolarů, což je fakt jako neuvěřitelná částka na to, že je to mobilní hra. Takže pokud nemáte do čeho píchnout, můžete si ji zkusit stáhnout a třeba sami zjistíte, proč tomu tak je, a než se vám hra stáhne, můžete mi zkusit napsat vaše tipy na nejlepší hru, kterou vy máte rádi, na číslo 724634634, ať se tady mezi těma písničkama nenudím. Tak budu čekat na vaše zprávy a mezi tím Lady Gaga, Abrakadabra. Posloucháte Fajn. Fajn víkend s Kubou. Fajn.

0: Adéla, slovenská zpěvačka Adéla Ain't in LA, to nám právě teďka dohrálo na fajnou 12 hodin 40 minut a my se za chvilku pustíme třeba taky tohle. Tiffany Harris a její Vertigo, tato zpěvačka, která zpívá hodně o pocitech, o depresi, ADHD, prostě duševní zdraví je její hlavní téma, ta nám za chvilku bude hrát na fajnou. Vertigo napsala se svým týmem producentů, který jim pomáhal i se skladbou Brief. Mám takový fun fact, týhletý zpěvačce je teprve 23 let. Tak za chvíli.
1: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bistra. Tiny Greens. TinyGreens.cz.
2: Atención, señoras y señores!
1: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes, so.
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
3: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
4: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
3: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
5: I'm really creepy. It's Sabrina Carpenter.
3: Music. Fine.

Tate McRae, Just Keep Watching, to nám právě teďka dohrává na Fajnu, 12 hodin 49 minut. A já se chci zeptat, jak máte rádi nemocnice? A nemocnice je místo, kam lidi chodí, aby unikli smrti, to snad všichni víme, na tom se všichni shodneme. Pacienti a personál ve velšské nemocnici Izbity Glan Clifd měli ale trošku opačnou zkušenost. Smrtka na ně totiž čekala rovnou na střeše. Proč? No, protože se jeden 26-letý muž rozhodl, že se tam vyšplhá v černý kápi a téměř hodinu tam pozoroval lidi z té střechy. A ne, tohle není nový film s Bradem Pittem, Seznamte se, Joe Black, tohle je prostě realita a navíc bez castingu, bez scénáře, prostě čistá improvizace, je to borec. Na místo samozřejmě vyjeli policajti, hasiči, páč, to lidi oznámili, muž byl zadržený a před soudem se přiznal k narušení veřejného pořádku. Jenže obhajoba měla zvrat, tvrdili, že vůbec nešlo o smrtku, ale o vránu a jen prý byl ten kostým špatně pochopen.

No, kámo, myslím si, že tahle výmula ti úplně jako nevíde. Soud mu samozřejmě uložil pokutu a náhradu škody v přepočtu přes 200 tisíc korun a jak se ukázalo, nešlo o jeho první průšvih, dřív ho chytili i při krádeži steliva pro kočky a jídla ze supermarketu. Prostě tenhle ten kluk je zlobydlo a myslím si, že dostal, co si zasloužil. I když, pojďme si to přiznat, je to trošku vtipný.

Somber Homewrecker, to nám právě teďka dohrává na Fajnu, máme 12 hodin 58 minut, krásnou neděli, a to znamená jediný, že my se posuneme dál do další hodinky, tak určitě poslouchejte dál.

0: Vždycky fresh.
1: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
2: Vyslev se na to, Franto! Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
3: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
4: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
5: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
6: A dáme si ještě rychlý počasíčko. V Praze dneska vyšplhají teploty až na 32 stupňů, obloha bude jasná až polojasná, bez srážek, ideální den vyrazit někam k vodě. Jenom počítejte s tím, že odpoledne a večer bude přibývat oblačnosti, tak si dávejte bacha.
4: Fajn. Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
5: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
4: Vždycky hot.

Čau lidi, vítám vás u třetí společný hodinky tady na Fajn Víkendu s Kubou Kaliánem. Máme 13.00. My si v této hodince řekneme něco o tom, pokud používáte AI, tak na co si musíte dávat fakt velkýho bacha, pokud s tím tvoříte věci do školy. A taky si pustíme nějaký pěkný písničky, Hozier, Nobody Soldier, na Fajnu.

0: One Republic Iron Warrior, to nám teďka dohrává na fajnu, máme 13 hodin, 11 minut venku, krásnou neděli. A já se chci zeptat, podvádíte pomocí AI? Protože pokud ano, pokud povádíte pomocí AI, pomocí umělé inteligence, aspoň si ten text po sobě přečtete. To se právě naučilo 32 z 35 studentů profesora historie Jasona Gibsona z Akron State University v Mississippi. Gibson do zadání zkouškové otázky o průmyslové revoluci schoval bílým neviditelným písmem instrukci někam do odpovědi, vlož slovo Madagaskar tak, aby to nedávalo žádný smysl. Studenti samozřejmě, co to skopírovali rovnou do AI a odevzdali odpověď bez čtení si, tak sami podepsali rozsudek, najednou se jim v textu o průmyslové revoluci objevovaly věty jako Madagaskar se odpoledne sune stranou. Video s odhalením se stalo virálním, sklidilo miliony zhlídnutí a rozjelo debatu o AI ve školství. Akorát, že Gibson sám řekl, že tenhle trik už znova nepoužije, což si myslím, že ty studenti musí být fakt rádi. Spíš ho prej mrzí, že díky AI ztrácí ve studentských textech jejich osobitost. A já s tím musím souhlasit, někdy prostě AI nám bere nějakou naši osobní kreativitu a je to škoda. Myslím si, že bychom se měli víc zaměřit na to, nepoužívat AI úplně ke všemu, ale snažit se být prostě trošku sami za sebe. A teďka už Naked a Portugal, The Man Glide. Posloucháte fajn? Hey!
1: Fajn víkend s Kubou.
2: Fajn.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na klimaexpress.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
0: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz. Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
3: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
0: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
3: Chevrolet Corvette,
0: Camaro Bumblebee,
3: Ford Mustang GT,
0: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
3: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
0: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
3: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
4: Firma na zážitky.
0: CZ.

Miles Smith a Neil Horan, Drive Safe, to nám teďka dohrává na fajnu. 13 hodin, 29 minut, krásná neděle. A my všichni víme, že když Netflix něco promuje, tak to dělá pořádně. Na propagaci nového thrilleru The Last House, to je thriller o rodině uvězení ve vlastním domě, najali herce, aby doslova bydlel uvnitř billboardu. 30 metrů nad rušnou křižovatkou nad Sunset Boulevard v Hollywoodu postavili plně zařízený obývák se sedačkou, knihama, závěsama, prostě se vším všudy. A muž tam strávil 3 dny. Od čtvrtka do soboty nesměl mluvit s kolemjdoucíma, komunikoval s nimi jenom přes takovou fixu na tabuli. Lidé pod ním ho mohli vidět, mohli ho vidět cvičit, jíst cereály, sledovat ulici dalekohledem. A večer se dokonce převlíknul do županu a mával z okýnka. A teď ta řečnická otázka na vás. Nechali byste se zavřít do billboardu na 3 dny za peníze od Netflixu? Já jsem se snažil zjistit, kolik přesně peněz za to dostal. Bohužel samozřejmě nikde to není přesně uvedený, nicméně jedna novinářka se ho zeptala, kolik peněz za to dostal, a on vtipně odpověděl, že vůbec neví, že za to dostává nějaký peníze. Takže aspoň víme, že ten herec má fakt dobrý smysl pro humor, nicméně já předpokládám, že to musí být teda opravdu velký peníze. Přece jenom je to Netflix a je to profesionální herec, někde 3 dny zavřený v billboardu, to asi nebude úplně malá částka. A my teď půjdeme dál, Rudimental a Khalid, All I Know, posloucháte fajn.

0: Drake, Kytka za liter, to nám právě teďka dohrává na fajnu. Máme 13 hodin, 40 minut a dneska má svátek Roman, takže pokud máte okolo sebe nějakého Romana, který ho máte rádi, nezapomeňte mu popřát, řekněte mu, že ho máte rádi, ono mu to udělá radost.
1: Fajn víkend s Kubou. Fajn. Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř,
4: topenář,
3: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdovej adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. PragaArena.cz.
7: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Nový tracky.

Evička Farná, Perpetuum Mobile, to nám teďka dohrála na fajnu. 13 hodin 51 minut a přátelé, to znamená jediný, my se pro dnešek rozloučíme. Byly to krásné 3 hodiny, ale bylo jich dost. My se zase uslyšíme příští týden v neděli, v sobotu tady nejsem, bude tady místo mě Kristin Esposito a Míša.

Takže se můžeme těšit až na příští týden neděli a prozatím pro dnešek to bude všechno. Za chvilku Kristýnka, ta už se s váma užije. Tak jo, mějte se, ahoj! Hey!

0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Hudba,
3: hvězdy, zákulisí.
2: A to nejlepší z internetu.
3: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Fajn.
4: Ještě předtím, než to tady společně odstartujeme, pojďme na počasí. Dneska je v Česku převážně slunečno, polojasno, teplo, aktuálně kolem 28 stupňů Celsia, přes den místy až kolem 31 stupňů. Zajímavé je, že zítra má být ještě teplejc, místy kolem 35 stupňů, tak se na to připravte a pak už přijde výraznější ochlazení. Tak užívejte poslední teplý dny.
3: Fajn.
2: Na internetu je hodně věcí.
3: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
2: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
3: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Sleduj Fajn.
3: Vždycky hot. Vždycky.

0: Lidi, startuje fajn víkend s Kristýny. Já vás tady vítám, 14.00, to je aktuální čas. No a my už se za malou chvíli podíváme na to, co se kde dneska děje. Takhle při neděli, co se dá dělat, jak můžete využít třeba svůj volný čas. Taky si samozřejmě dáme skvělý bangry. Rozhodně, co jsem tak koukala, tak je tady fakt našlapaný playlist. Obzvlášť dneska tady bude banger za bangrem. Za chvíli třeba Katy Perry nebo taky Martin Garrix. V téhle hoďce stihneme taky třeba Kecí, Rue Gale nebo taky Zaru Larsen. Takže se na to počkejte. Teď už to ale odstartuje jeden úplně skvělý hit. Calvin Harris a Dua Lipa One Kiss. Právě teď na Fajnu, tak si to pojďme společně dát.
1: Fajn víkend. Fajn víkend.

Key Messi, posloucháte Fine Weekend, s váma Kristin. No a my se pojďme mrknout na to, co se kde dneska děje, protože se toho děje fakt hodně. Vrší nebo vrcholí Prague Pride. Co dneska ještě můžete zažít a dělat v rámci Prideu? Od 15 hodin se koná výstava, která se jmenuje Sometimes I Like to Go to Gym with My Hair Loose. Je to na kampě Hybernská, takže od 3 hodin tam se můžete mrknout. Taky od 6 hodin Drink and Draw, projekce filmů, taky výtvarný workshop v Pride Cinema, takže tam taky můžete zavídat. No a potom od 8 hodin do kolika chcete Underwear Party Pride Special, je to v klubu Heaven, takže rozhodně na to taky mrkněte a společně zakončete takhle ten Pride. Další, co tady mám, tak je Lumia Gallery, světelná imaginace bez hranic. Celetný, jenom pár kroků od Staroměstského náměstí se za dveřmi historického domu ukrývá galerie, která návštěvníky vtáhne do úplně jiného světa. Jmenuje se to Lumia Gallery, rozhodně na to taky můžete mrknout. Soukromá galerie zaměřená na interaktivní a audiovizuální instalace. Věřím, že to může znít velice cool a věřím, že to je mega cool. A poslední tady mám projekt Labyrinth, který rozvíjí spoustu otázek. Výstava otvírá otázku, co se stane, když místo rozumu začne rozhodovat strach z neznámého, z odlišného, z nepochopení. Na výstavě se představují díla několika osobností současné české umělecké scény. Rozhodně se to taky najde. Jmenuje se to Cesta z labirintu, projekt Labyrint celkově, takže rozhodně na to taky mrkněte. No a mě samozřejmě zajímá, co vy máte v plánu. Máte nějaký jiný plány? Rozhodně mi je sem pište na 724-634-634. Doufám, že vám dneska nevadí, mám takovou nahypenou energii, doufám, že mi dáte zpátky formou zpráv, tak jo, a my jdeme zase dál. Bella Kai, I love it, I love it, I love it. To nás čeká právě teď, tak pojďme rovnou na to, na fajnu.

Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: legendární Firework dohrál právě teďka u nás na Fajnu. 14.23, to je aktuální čas, no a my se pojďme podívat, co máte vy v plánu. Co dneska děláte? Napsala nám třeba Terka: ahoj, já dneska pracuju, ale večer snad někam k vodě, když je tak hezky. Yes, já si myslím, že v tomhle tom teplu je to úplně ideální možnost. Taky napsal Matěj: jsme dadivče v Itálii, takže dneska pláž, jídlo a hlavně žádný stres. To je potřeba, to přeju velice, lehce, tiše, závidím. Ale taky napsala ještě Klára: dneska koupák s kámoškama a večer se uvidí, prostě taková srpnová pohoda. Tak jo, já vám mega moc děkuju za vaše zprávy, jsou opět super, díky moc, doufám, že to takhle bude pokračovat i dál. No a my půjdeme taky na další naše songy. Terry Swims za malou chvíli, taky Martin Garrix, tohle všechno za pár minut, tak si na to počkejte, na Fajnu.
1: To nejlepší z hitparád.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Martin Garrix a Ed Sheeran, jejich Repeat It nám dohrál právě teďka tady na Fine Weekendu. No a já mám takový příběh. Tenhle člověk měl jediný úkol, jo? Nechat policii, ať ho hledá. Místo toho jim poslal lepší fotku. Policie na Floridě hledala muže kvůli podezření z podvodů s kreditníma kartama a on si všiml, jakou jeho fotku policie používá, aby ty lidi ho poznali třeba. No jenže očividně nebyl úplně spokojený s tím výběrem, takže jim poslal svoji vlastní fotku, kterou považoval za lepší, jo? Takhle, ta původní fotka, kterou vystavila policie, tak byla nějaká, no, vypadal tam úplně krásně, jo. No druhý fotce z jachty, jo, upravený, asi chápu, ale to je přesně ten typ sebevědomí, který obdivuju, jo, ale zároveň bych ho fakt nedoporučovala praktikovat, pokud vás zrovna asi hledá policie. No nic, proto jako představte si tu situaci, jo, policista sedí u počítače, hledá nějakého podezřelého a najednou mu přijde zpráva ve stylu, hele dobrý, ale mám pro vás jako lepší fotku, tuhle třeba. No, je to vlastně takový extrémní případ toho, když chcete mít kontrolu nad tím, jak vypadáte na internetu, jen tady je teda trošku problém, že váš největší fanoušek je v tu chvíli policie, takže jestli někdy nejste spokojený se svojí fotkou na občance, klidně si zanedávejte, jo, ale možná i neposílejte policii jako update, pokud vás hledá. No nic, hele, tohle to nebudu vás k ničemu nabádat, my půjdeme radši dál. Tady jsou další skvělý pecky. Let's go.
1: Fajn víkend s Kristin.
0: Fajn. Farben, Graham Candy, Shimu, právě teď na Fajnu. Jdeme na to?

0: Animal, to nám dohrálo právě teďka. Posloucháte Fine Weekend s Kristin, no a my jdeme dál. By the way, dneska slaví výročí jeden song, určitě ho znáte a za chvíli se o tom víc popovídáme, trošku to společně oslavíme tím, že se ho i pustíme, ještě vám neprozradím, co to je, kdo to je, ale mezi tím si dáme náš skvělý playlist. To je hvězda naší Next Generation. Rugale, její Pretty on Paper. Tenhle song vzniknul v kompilaci, která se jmenuje Girl Power. Milu, krásný song. Za chvíli, tady, na Fajnu.
1: Fajn víkend. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.

Rugale Pretty on Paper nám dohrál právě teďka. Posloucháte Fine Weekend, 14.50 aktuální čas. No a lidi, je to zvláštní, ale Save Your Tears je starší než některý třeba vaše vztahy. The Weeknd tuhle písničku vydal už v březnu 2020. Já mám pocit, že to bylo jakoby minulý rok a ono to už je jakoby 6 let. Na albu After Hours, takže když si ji dneska pustíme, je šílený jako se uvědomit, kolik věcí se od té doby stihlo změnit. Že prostě v covidu tenhle song vyšel a jako wow. Ještě zajímavější je, že song se původně jmenoval jen jako The Weeknd'ův track, ale o rok později dostal nový životní remix podle mě s Arianou Grande. Ten vystřelil až na jako jedničku Billboard Hot 100. Pro oba to byl jako jejich šestý song, který se na americkém žebříčku dostal na top jedničku, což je mega cool. Pokud nevíte, tak Billboard Hot 100 to je úplně největší asi hudební žebříček na světě. Takže vlastně song, který už byl hit, dostal druhý život a stal se ještě větším hitem. Mega cool, docela dobrý způsob, jak přežít 6 let v hudebním průmyslu. No a my pojďme na něj. Jak jinak oslavit 6 let než tím, že bychom se opustili? Tohleto je Save Your Tears by The Weeknd na Fajnu.

Zara Larsson a její Lush Life nám uzavírá naši první společnou hoďku, ale ještě tři jsou před náma, rozhodně nikam neodcházejte. A my si za chvíli dáme počasí a pak už budu zase zpátky. Are you ready for this?

0: One Republic.
1: Hi, this is One Republic. Prodigy.
2: What's up, guys? This is Bruno Mars.
3: Hey, I'm Gracie Abrams.
4: It's Olivia Rodrigo.
5: Please make some noise.
6: My name is Somber.
7: Welcome to the show.
8: Yo, dáváme ti na ně lístky.
9: Fajn. Vždycky hot?
8: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
10: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. TinyGreens.cz.
11: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Pojďme ještě rychle na to počasí. Dneska je převážně slunečno, polojasno, tak je teplo aktuálně kolem 28 stupňů Celsia, přes den místy až kolem 31 stupňů. Zajímavý je, že zítra má být ještě teplejc, místy kolem 35 stupňů, takže toho využijte, protože pak přijde už výraznější ochlazení.
2: Fajn. To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Fajn.
0: Fajn.
2: Vždycky hot. Vždycky.

0: 13.01, to je ideální čas na to odstartovat další společnou hodinku Fajn víkendu s Kristin. Lidi, přemýšleli jste někdy nad tím, že by existovalo tetování, který skoro nebolí? Tak to už není jenom sen nějakých lidí, co se bojí jehel, ale je to realita. Za chvíli tohleto probereme, pokecáme o tom a mezi tím si dáme samozřejmě naše skvělý songy. Bude tady John Newman, bude tady Temper City, bude tady Sanda Krot, bude toho tady ještě hodně, Olivia Rodrigo, bude toho ještě hodně, takže zůstaňte rozhodně s náma a teď to odstartuje tenhle banger.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
0: Je to Kellyn, je to Sofian Mešmeš a jejich Pistácie. Tak let's go na Fajnu.

Teď to byl Shade, taky Zane Trampoline. No a lidi, jestli jste vždycky chtěli tetování, ale představa jehly vás okamžitě poslala domů, možná máte novou možnost. V Londýně se začala komerčně používat technologie od firmy CipherX, která vytváří permanentní tetování pomocí drobných rozpustných mikrojehliček. Ty se teda aplikují přes speciální takový nástroj a místo klasického tetovacího strojku mají být výrazně méně nepříjemný. Firma už před uvedením technologie na trh udělala zhruba 500 takových tetování a mně na tom jako přijde mega hustý jedna věc. Možná už brzo nebude otázka, chci tetování nebo nechci, ale spíš proč jsem si ho ještě neudělal? Protože spoustu lidí nechce tetování kvůli té bolesti, hojení nebo tomu, že prostě nechtějí strávit několik hodin pod jehlou, což chápu. Tahle technologie má ale podle výrobce nabídnout mnohem rychlejší aplikaci a minimální nepohodlí. Takže jestli jste si někdy řekli, já bych si něco třeba malýho nechala vytetovat, ale ta jehla, prostě možná se nám právě mění pravidla hry a je otázka podle mě času, za jak dlouho to bude tady i u nás v Česku. No a takže to je taková vlastně takový tip pro vás, že už to tady je, už to existuje a bude to možný. Myslím si, že mega brzo. Pojďme zase dál, za chvíli tady budeme mít skvělý bangry, třeba John Newman, teď ale Khalid, Love a jejich Tied Up. Na fajnu. New track on file. Fine.

0: Kane Brown, taky Marshmallow, Miles on it nám dohrálo právě teďka. Posloucháte Fajn víkend s Kristin. No a lidi, Netflix dostal reklamu na úplně jiný level. V Hollywoodu totiž kvůli novému filmu opravdu zavřeli člověka do billboardu. Přímo do něj, jo, 3D, prostě billboard a oni do něj zavřeli člověka. A ne, není to metafora. Za chvíli tady ty šílenosti v Hollywoodu, to za malou chvíli probereme. Taky si samozřejmě dáme skvělý songy. Bude tady Temper City, budou tady imaginární draci, taky Tame Impala, Dracula, všechno bude do pár minut. Tak se na to počkejte, na Fajnu.
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
2: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
5: Prodigy. Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: I'm Gracie DeBronze.
7: It's Olivia Rodrigo. Hi, we're
8: Blackpink. Welcome to the show.
9: Jo, dáváme ti na ně lístky.
10: Fajn.
11: Vždycky, ho?
9: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
12: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
13: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
14: Zábava vlny tobogány.
15: Co vás čeká?
16: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
17: Plno tobogánů a skluzovek.
18: Tak všichni rychle do plavek.
19: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
20: Relax, drinky, animace.
21: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
22: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
13: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
23: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.

taky Jenny, i Dracula. Nám dohrál právě teď tady u nás na Fajnu, 15.34 je to aktuální čas. A lidi, slyšeli jste nebo viděli jste na Netflixu, nebo spíš na sociálních sítích o Netflixu, protože Netflix doslova zavřel člověka do billboardu. A jestli vám reklamy poslední dobou připadají trošku agresivní, tak tohleto je úplně nová liga. Kvůli propagaci nového filmu The Last House vytvořil Netflix Hollywoodu obří billboard ve tvaru domu. A uvnitř skutečně několik dní žil člověk. Byl viděn přes okna, komunikoval s kolem jdoucíma přes cedulku a celý billboard měl připomínat situaci z filmu, kde je rodina uvězněná ve svém domě. A vlastně mě na tom baví přemýšlet, kolik práce už dneska musíte udělat, aby si někdo vůbec všiml nějaký reklamy. Že nestačí jenom basic billboard, nestačí trailer, nestačí plakát. Dneska musíte člověka fakt dát do billboardu. Já si úplně představuju někoho, kdo jde kolem, hele, dobrá reklama, pak se dívá po druhý a počkat, proč se tam hýbe týpek. A upřímně, jestli jste někdy říkali, že byste chtěli pracovat v reklamě, tak tady máte další kariérní možnost. Profesionální člověk uvnitř billboardu. No nic, my jdeme radši dál, než budeme přemýšlet nad většíma hloupostma. Teď už pojďme na další skvělý songy. Bude tady December 10 a teď už Angel, Imagine Angel, Moving to the Sun na Fajnu.

0: zástupci One Direction, December 10 a jejich Infinity. Posloucháte fajn. No a my jdeme dál. Tohle je Olivia Rodrigo, její Stupid Song, a ten tady zazní za malou chvíli. Nový album, nový songy, jojo, na to jsme od Olivie čekali. A taky taková vlastně nová éra, by se dalo říct. Tak tohle už za malou chvíli, tak se na to počkejte. Na fajnu.
1: Fajn víkend. Trailpark.cz. Hlína lítá vzduchem. Brzdy pracujou na max. A teb letí nahoru. Sjed si Trailpark Klínovec. 30 km trailů, dřevěný překážky, wallridy a flow traily tratě. A najdeš tam i legendární enduro trať Illegal, která se umístila mezi 10 nejlepšími tratěmi na světě. Ať jedeš full gas, nebo hledáš jenom dokonalý flow, najdeš to na Klínovci. Trailpark.cz.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes, so.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
1: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
4: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
5: This is Bruno Mars.
6: I'm Lily Beatty.
7: It's Sabrina Carpenter.
1: Music. Fine.

Tohle to byl David Guetta, taky tedy Swims a Tones and I Gone Gone Gone. Posloucháte Fine Weekend s Kristin. No a my jdeme na novinky v hudbě. V pátek vyšel New Music Friday recap a my... Ne, vyšel New Music Friday a my si jdeme udělat takový menší recap. Jdeme na to. Tohle to je Karol G, taky Bruno Mars a jejich Still. U Bruna jsme zvyklejší na něco víc tanečního, takže tohle je možná menší změna. Ale why not? 7 z 10 může být a my jdeme zase dál. Ale tato chvíla, nečekané kombo. Tohle co je Separ a Pam Rabbit. Song Kletby, který vznikl teda k filmu Bojovník, ve kterém by the way hraje třeba i Kellyn. Cool, co? Mě tenhle song vlastně docela baví. Je to velice zajímavý duo, nečekala jsem ho, ale I like it. Yes, jdeme dál, tohle to je za mě takových 7,5 z 10. No a poslední song je tady. Revan Laney. Nevím, co se o tomhle mám myslet. In and out. Za mě v pohodě, ale není to tolik můj vibe. Takový 6 z 10 může být. No a my jdeme dál. Není čas ztrácet čas. Alex Warren, Fever Dream. Právě teď na Fajnu. Jdeme na to. Hey, I'm Alex Warren. I'm so excited to finally share my

Warren, Fever Dream. Tady na Fajnu poslední song, co stíháme v téhle hodince. Jsme na konci, ty druhý, jsme přesně v polovině, ještě dvě nás čekají, rozhodně neodcházíte, za chvíli se samozřejmě zpátky slyšíme opět s nabitým playlistem.

0: potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
0: Kristin Esposito.
1: Fajn.
3: Ahoj, zdravím vás, třetí hodinka je na svém startu. Já jsem Kristin, máme 16.00, to znamená, můžeme začít. Lidi, Bartův hlas promluvil o tom, kdy by podle něj mohl kultovní seriál skončit. Nebo takhle, jedna herečka, která ho dabuje, tak promluvila o tom, kdy by měl skončit. A jestli jste na Simpsonových vyrostli, stejně jako já, tohle vás možná trošku zasáhne, ale nevadí, budeme to muset nějak spolu zvládnout. No a mezi tím si samozřejmě dáme naše našlapaný vengry, bude toho tady fakt hodně šabuzí. Justin Timberlake, v téhle hodince stihneme třeba i Zaru Larson, nebo taky Malcolm Todd, všechno bude a odstartuje nám to Victor Sheen, ano, se skvělým vengrem Dopamin. Právě teď na Fajnu.

0: Jabuzi, taky Miles Smith, jejich Blink Twice. Nám dohrál právě teďka, tady u nás na Fajnu, 16.09, to je aktuální čas. No a Simpsonovi možná mají před sebou poslední dva roky. Mně se to říká taky těžko a je na to jako přijde ještě nejšilnější hlavně to, že si vlastně neumím představit svět bez toho, že někde v televizi pořád běží Homer merch, Bart, Lisa a Maggie. Prostě jakoby já to nesleduju jako denodenně, ale představa, že už to prostě nebude. Je prostě zvláštní. Nancy Cartwright, která od začátku namlouvá Barta, teďka řekla, že si myslí, že by seriál mohl skončit po 40. řadě. Ta by měla být v roce 2029, není to samozřejmě oficiální oznámení konce, jo? Spíš je jí takový osobní odhad. A jestli jste mladší ročníky, možná si říkáte, no a? Jenže Simpsonovi jsou přesně ten seriál, který jste podle mě mohli znát ještě dřív, než ještě vůbec věděli, než jste vůbec věděli, co znamená seriál. Někteří z vás je sledovali s rodiči, někdo u nich jedl večeři, někdo na ně koukal místo úkolů a najednou se bavíme o jejich konci. Víte, to je takový ten prostě seriál, který máte pocit, že je tady s náma na pořád. A teď by najednou nebyl. Je vlastně jako zvláštní, když něco, co bylo jako celý život, taková samozřejmost ještě najednou dostane datum spotřeby. Takže mě jako vlastně zajímá, kdyby Simpsonovi opravdu skončili v roce 2029, chtěli byste nějaký velkolepý, prostě velký finále, nebo prostě obyčejný díl a konec? Protože upřímně, pojďme si říct jako na rovinu, Homer by podle mě ani nevěděl, že je nějaký finále.
1: Fajn víkend s Kristin.
0: Fajn. Teď už Tiffany, Aris i Vertigo, právě teď na Fajnu. Pojďme na to.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling nám zlepšil, nebo doufám, že vám zlepšil dnešní odpoledne. Posloucháte Fajn Víkend. No a lidi, měla jsem na vás takovou otázku. Kdyby, ale no opravdu, kdyby čistě náhodou Simpsonovi opravdu skončili, chtěli byste, aby se to zakončilo v nějakým velkolepým finále, nebo prostě jenom jeden obyčejný díl a konec, jo? To byla moje otázka, odpovědi z něj. Tak to napsal třeba Petr. Ahoj, já bych chtěl velký finále, ale žádný přehnaný drama. Prostě, aby se sešli všichni staří známí, zazněla nějaká nostalgická hudba a člověk měl pocit, že končí kus jeho dětství. To zní moc hezky. To je actually pravda, to bych asi ocenila taky. Taky napsala Lucka, ahoj, upřímně bych to byla, bych byla pro obyčejný díl a právě na konci by jen přišly titulky a člověku by došlo. Počkat, tohle už je fakt poslední díl, to by mě dostalo víc než nějaká velké loučení. Jo, ano, podporuju. Vlastně jako nemám na to moc názor, jakože ať podle mě, ať by to skončilo jakkoliv, tak by to bylo velkolepý. Taky přišla zpráva teďka od Martina. Ahoj, Homer by podle mě poslední díl normálně prospal. Marge by mu řekla, že je to historický okamžik a Homer, koblihy, konec. Jo, ale to by bylo actually dobrý. Popřemýšlíme nad tím, jo? Jdeme ale dál. Za chvíli. Viktor Kal. A Grey 256. Jak vypadá den? To si dáme za malou chvíli. Lidi, tohleto je jeden z nejnovějších songů Viktora Kala, který udělal celkově EPčko. Bojím se být sám. Tohle je jeden song z nich. Za chvíli. Tady u nás na Fajnu.
1: Nová hudba, kterou ještě neznají všichni. Témat

0: pilíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
4: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
5: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.

0: Yes, to byla Zara Larsson, její Midnight Sun, posloucháte Fine Weekend s Kristin. No a možná všichni známe takový to, když si řeknete, dám si jeden díl a pak půjdu spát, střih o 3 hodiny později, Netflix pořád jede. Vy už ani nevíte, jak se jmenuje hlavní postava a samozřejmě potřebujete vědět, co se stalo dál, že jo. Teďka ale je taková zajímavá otázka. Nekoukáme nikdy na seriály tolik, právě proto, že nechceme být sami se svýma myšlenkama? No, výzkumy totiž naznačujou, že lidi, kteří se cítí osamělé nebo mají špatnou náladu, častěji stráví dlouhý hodiny binge-watchingem. Takhle se jmenuje. Seriál je totiž docela dokonalý útěk, pojďme si to říct na rovinu, pořád něco děje, někdo na vás mluví a na chvíli nemusíte řešit vůbec nic a navazuje to na sebe. Není to jenom hodina film, ale prostě seriál, že jo? Ale pozor, neznamená to, že každý, kdo sjede celou sérii za víkend, je osamělej. Spíš jde o ten moment, kdy už si seriál nepouštíte proto, že ho chcete vidět, ale protože nechcete vypnout a být sami se sebou. A vlastně je docela děsivá představa, že někdy si nepouštíme další díl kvůli tomu, co se stane v seriálu, ale kvůli tomu, co by se stalo v naší hlavě, kdybychom ho vypnuli. Tak na to myslete asi, snažte se to trošku ovlivnit, aby to tak nebylo. It's okay, a pojďme radši na další skvělý songy.
1: Míň vybírání, víc vibe, fajn.
2: My vybíráme taky, ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
0: Lost Frequencies, Bastille, Head Down. To si dáme právě teď, tak se to pojďme dát všichni společně. Na fajnu!

0: Basil, Lost Frequencies, jejich Head Down. Posloucháte Fajn Víkend s Kristýnou, no a my samozřejmě jdeme dál. Pojďme si tady udělat trošku taneční chvilku. Jak jinak než s Michaelem Jacksonem, jeho Billie Jean, za malou chvíli, je to vlastně soundtrack k filmu Michael. Takže to za malou chvíli. Billie Jean, Adam. To všechno za malou chvíli, tak se na to počkejte, na fajnu.
1: Fajn víkend. Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. I já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
4: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
6: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: hrála právě teďka. Posloucháte Fajn víkend s Kristin. No a jestli jste si mysleli, že Lavi už má všechny průšvy za sebou, tak ani náhodou. Natáčí se totiž Vyšehrad trojka a má jít zároveň o poslední díl celý téhle série. Jakub Štáfek se vrací jako Lavi a hlavně se znovu spojí s Jakubem Prachařem jako jeho agentem Jardou. Tvůrci tentokrát slibují návrat ke kořenům, méně postav, více fotbalu a hlavně přes ten humor, kvůli kterýmu lidi milovali první Vyšehrad samozřejmě. A mimochodem, v novém filmu se objeví i fotbalová jména jako Patrik Berger nebo taky Václav Kadlec. Do kin to dorazí příští rok, takže Lavi se prostě zkrátka jednoduše vrací a já mám pocit, že fotbalový svaz by měl začít být zase trošku nervózní.
1: Když je toho moc, zapni Fajn.
0: Fajn. Teď už novinka Ariany Grande. Pecel právě teď na Fajnu.

0: Ariana Grande, novinka Petal nám uzavírá třetí společnou hodinku. Ještě jedna nás čeká, tak nikam neodcházejte a rozhodně vydržte. Na fajnu.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen to,

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Vždycky hot.
4: Vždycky fresh.
3: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
1: Kristin Esposito.
5: Ahoj, já vás tady vítám. Čtvrtá, poslední hodinka je na svém startu. Posloucháte Fajn, Fajn víkend s váma Kristin. No a lidi, pojďme probrat jednu hrozně moc zásadní věc. Takhle v létě, co je váš největší letní red flag? Pokud nevíte, co znamená red flag, jednodušeně řečeno něco, co není úplně ideální, něco, co ostatní úplně nepodporujou. Například, jo, takový typy, co na dovolení, člověk, co třeba na dovolení stává 7 ráno, nebo člověk, co si vezme bílý oblečení na festiák. Bude toho ještě víc. Tohle to všechno probereme společně za malou chvíli. Rozhodně vydržte u toho. Zůstaňte. No a mezi tím skvělý playlist. Bude tady třeba Justin Bieber, nebo taky Eva Farná, nebo taky One Republic, Martin Garrix, bude toho tady spoustu. Teď už ale Ava Max, Spotify na Fajnu. Právě teď.

David Kushner, Electrified. Posloucháte Fine Weekend, 17.12, to je aktuální čas. No a mám pro vás jednu důležitou otázku. Co je vaše největší letění red flag? A nemyslím teď lidi, co jsou všeobecně toxický, ale vyloženě věci, které dělají lidi v létě, nebo konkrétně vy, co děláte v létě. Protože já mám třeba pocit, že člověk, který jede na dovolenou a dobrovolně si nastaví budík na 7 ráno, aby stihl východ slunce, je trošku podezřelej. Jo, nechci nic říkat, chápu západy, východy sluníčka, super, ale něco mi na tom trošku nesedí, nebo někdo, kdo si vezme třeba na festival bílý tričko a večer čeká, že zůstane bílý, to je podle mě jako naivita na úrovni pohádky. A pak je to člověk, který řekne, že třeba já dneska nepiju a v 10 večer ho najdete někde v bazénu. No nic, mě zajímá samozřejmě ale ten váš letní red flag, nebo co vás třeba štve, to mi pište, co někdo udělá a vy si okamžitě řeknete, ne, s tebou bych na dovolenou opravdu nejela. Pište mi to, protože potřebuji zjistit, jestli jsou moje red flagy normální, nebo jestli jsem problém já. 724-634-634, to je to číslo, na který mi můžete psát, nebo třeba i volat. Chce se někdo podělit? Až takhle jako čekám chvilku. Máte nějaký letní red flagy, o který se chcete vypodělit, nebo co nesnášíte na ostatních lidech? V pohodě. Nenutím vás. Ještě jednou 724-634-634, buď teďka zvedněte telefon, anebo prostě napište. Je to jednoduchý. Mezitím další skvělý songy, Aztek DJ Kojo, Everything's Alright, to si dáme právě teď. Let's go!

0: Say a remix Felixie Jena tady u nás na Fajnu dohrál právě teď 17.22. Lidi, řešíme jednoduchý téma. Největší letní red flagy, ať už vaše, co jste vypostřeli, nebo co vás, co vám vadí na ostatních lidech takhle v létě, to jsem se ptala, vy jste odpovídali, odpovídat můžete dál, ať už prostřednictvím SMSky, anebo rovnou volat. 724-634-634 to je to číslo, na který buď to můžete volat, nebo psát. Rozhodně volejte, pokud budete mít nějaký názor, něco vám vadí, něco vám na vás vadí. A my jdeme na zprávy. Stelča píše, ahoj, můj největší red flag je, že i když se namažu opalovacím krémem, tak se stejně dokážu spálit. Jak to děláš, holka? Nebo takhle? To zase není úplně red flag, protože za to vlastně nemůžeš, by se dalo říct, jo? Ale asi lepší opalovák, těžko říct, co poradit. Taky mi přišla další zpráva od Kuby, ahoj, tak pro mě největší red flag to, když si někdo na dovolenou bere práci, že pracuje i o víkendech na dovolené u moře kdekoliv. Jo, chápu, že to někdy nepočká, sám mám dost práce, ale myslím si, že se ty dva týdny se to nezblázní, takže asi tak. To je mega pravda. To vidím u hodně lidí, třeba i u mého táty, to musím na něj prásknout, že vždycky, když někam letíme, tak i tak tam něco prostě dělá na tom telefonu nebo počítači nebo nějaký e-mail. Ach jo, prosím, když už máte tu dovolenou, tak mějte opravdu tu dovolenou. Co, nějaký hovor? 724-634-634, něco prásknout taky na svoje kamarády, na svoji rodinu. Bude tam něco nebo už ne? Pokud ne, úplně v pohodě, děkuju vám za vaše zprávy. My samozřejmě jdeme ale dál, protože nás čekají skvělý další bangry. Eva Farná, Perpetuum Mobile za malej moment, nebo taky třeba Florida. Tohle všechno do minutky. Na Fajnu.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne ostu. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě.
2: Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
3: Fajn.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
9: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
10: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
9: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
10: Chevrolet Corvette,
9: Camaro Bumblebee,
10: Ford Mustang GT,
9: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
10: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
9: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
10: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
11: Firma na zážitky.
9: CZ.

0: Florida. My House. Posloucháte Fajn Weekend s Kristin, pomalu se blížíme ke konci. A lidi, tohle je podle mě největší svatební plot twist letošního léta. Na Madejře se před kostelem sešlo tisíce lidí, protože internetem začala kolovat zpráva, že se tam žení Cristiano Ronaldo se svojí přítelkyní Georginou. Pak přijel teda Rolls Royce s nevěstou, dav začal šílet, všichni vytáhli telefony a z auta vystoupil úplně cizí pár. Je to tak, Ronaldo nikde. Cristiano se tomu samozřejmě na sociálních sítích jenom vysmál, několika smějící se mi smajlíky. A upřímně, já bych chtěla vidět ten moment, kdy si ti lidi uvnitř auta jako uvědomili, že mají před kostelem větší fanouškovskou základnu než Ronaldo. Takže ano, gratulujeme novomanželům. Právě jste měli svatbu, na kterou přišlo víc lidí než na některý Ronaldovy zápasy.
1: Fajn víkend s Kristin.
0: One Republic, Nature Love, vaším směrem právě teď na Fajnu.

0: toho je Josh Barker, nebo spíš Baker, taky Poppy Bascom, My Place, tady u nás na Fajnu. No a my samozřejmě jdeme dál. Pojďme si tady udělat takhle ke konci takovou větší, bych klidně řekla, party. Martin Garrix a jeho Animals nám to tady za chvíli rozjedou. Taky třeba potom i Bella Kai, The Chemical Brothers, bude toho tady ještě spousta do ty konce tady té hodinky naší společný, poslední. Tak za chvíli tenhle banger na Fajnu.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Vždycky fresh. Fajn.
3: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Bella Bella Kai, I love it. Posloucháte Fine Weekend s Kristin, no a ten se je u konce, 17.48, to je aktuální čas, to znamená, že se budeme muset rozloučit. Díky moc, že jste tady se mnou dnešek strávili, ať už jste tady byli celou dobu, nebo jenom chvilku, fakt díky moc za vaše zprávy, za vás, no a my se uslyšíme později. Nebude to příští víkend, bohužel si dáváme se za chvilku pauzu, ale nebojte, nebude to nadlouho. Příští týden, ne ten, co bude teďka, ale ten další, se zase slyšíme. Tak jo, já už to nadlouho. Příští týden, ne ten, co bude teďka, ale ten další, se zase slyšíme. Tak jo, já už tady nebudu dál okecávat.

0: zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
1: Fajn, vždycky hot

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj fajn.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt

0: taky ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Atención, señoras y señores!
1: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
0: Yes, so.
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
0: La Tropical!
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. I only want you in. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
3: This is Bruno Mars.
4: I'm Lily B.
5: It's Sabrina Carpenter.
6: Music.
7: Fine.

Vždycky hot, vždycky fresh. It goes on. Nejvíc je tu. Nejvíc je tu ve vysílání. Fajn.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Fajn. Vždycky hot.

0: nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: taky ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
1: Fajn.

0: než to bude všude.
1: Hity začínají tady.
0: Fajn. Fajn.
2: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
0: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
2: Welcome to the show.
0: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
0: Vždycky lístky na nejlepší.

0: internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
2: Vítej mezi náma, naše otcové soudu.

0: pomocí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Pink. Cinkne 8. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn. Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky.

0: hudba, kterou nemusíš hledat. Fajn.
1: Vaše bratře chce, ale věř mi, nejsi jak my. Všichni na strach. Roky díle

0: pralíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Největší hudební hvězdy.
4: This is Taylor Swift.
5: Hi, it's Harry Styles.
6: Hi, I'm Olivia Dean.
7: Sleduj Fajn. Fajn.
3: Vždycky hot.
8: Vždycky fajn.

0: dobrej hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
0: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood non-stop.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Meteky, ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Nová hudba, kterou ještě neznají všichni.
1: Témata, který chceš vidět.
0: A momenty z rádia, který by nám bez kamery nikdo nevěřil.
1: To nejlepší z Fajnu na Instagramu, TikToku a YouTube.
0: Fajn.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás. Klima Express. Kompletní servis klimatizace.

0: Včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Vypni výběr. Zapni fajn.
3: Fajn.
2: Vždycky hot, vždycky fresh.
3: Fajn.
2: Fajn.
3: Vždycky hot.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
0: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
5: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
4: Ne, co to je?
5: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
4: Fakt jo? A co to stojí?
5: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
6: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
7: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: It's summer.
2: Fajn.
0: Hudba.
2: Hvězdy, zákulisí.
0: A to nejlepší z internetu.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Fajn. Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
2: My vybíráme taky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
2: Fajn.
0: Yeah, yeah. Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít snědat správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na párty, v autě, v hlavě. Tohle.
2: Tohle je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
2: Fajn.
0: Fajn.
2: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
2: Fajn.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz

0: slyšíme to dřív.
1: Fajn. Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: V létě nechceš řešit, co si pustíš.
0: Fajn. Hudba, kterou nemusíš hledat.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn.
2: All night for you to tell me what you want, tell me that you need.